teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate, vážení poslucháči, piesne z LP platne Moravanky z roku 1981 Víno, vínko, vínečko. Kapela Hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate, vážení poslucháči, piesne z LP platne Moravanky z roku 1981 Víno, vínko, vínečko. Kapela Hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate, vážení poslucháči, piesne z LP platne Moravanky z roku 1981 Víno, vínko, vínečko. Kapela Hraj.